Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Máš nápad, jak vylepšit své okolí? Krpole rozdává přes grant 200 tisíc. Přihlásit se můžete? Ano. Brněnské nákupní centrum Královo pole chce být místem, které přirozené spojuje lidi s okolí. Chce aktivně přispívat k tomu, aby se v Brně žilo lépe. A tak vedle dlouhodobé podpory dobročinných aktivit přichází i s grantovým programem. A zapojit se můžete i vy. Tak si zjistěte podrobnosti. My už míříme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Těšili jsme se, že při různých akcích na nás nebude pršet, ale nakonec asi ještě nějakou tu dobu budeme muset moknout. Památkáři totiž odmítli prosklené zastřešení nádvoří brněnského Špilberku, když pod těmi okny, to bychom se možná i v létě pekli. Brněnský hrad Špilberk nebude mít nad svým vnitřním nádvořím trvalé prosklené zastřešení a Národní památkový ústav ho odmítl s tím, že by zásadně narušilo podobu i atmosféru celé památky. Tak... toliko informace pro vás, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Jo!

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

a 30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

bazénu Ponávka si letos už nezaplaveme, čeká tam velká rekonstrukce tohoto bazénu, i na to koukneme u nás na Krokodýlu. Krytý plavecký bazén Ponávka, kterému netěsní bazénová vana, se dočká rekonstrukce. Ta začala teď a hotovo má být na konci tohoto roku. A tak se můžeme těšit na větší a modernější bazén. Teď se těšte na další hity, jsou připravené tady u nás na Krokodýlu.

0: okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězd

Zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. We go to-

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Student z Brna daroval bráškovi kostní dřeň a to je velká oběť a samozřejmě docenění obrovské a my jsme za to rádi a i prezident děkoval. Ano, 8 statečných dětí si převzalo ocenění za to, že neváhali a pomohli. V Brožíkově síni zaznělo 8 vítězných příběhů. Jedno oceněné dítě pochází také od nás z Brna, což je skvělé. Díky za to, že pomáháte a my vám posíláme další hit.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no a proč bych měl něco dělat?

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
3: Yes! Papel, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this.

0: Milkem Sugar na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 13. června a na 7. Peťa připravila zprávy.
1: Ano, a už si ho viděl, ten most, který je pojmenovaný po Adamu Bernauovi od včerejška.
0: Neviděl.
1: No, tak už ho tam máte, představ si, v Žabovřeskách.
0: Tak to se půjdu podívat. Počkejte si i na další hity, které uslyšíte po 7. hodině.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A nenechte si ujít Cher. Také tady Swims. Richard Krajčo s kapelou Krištof zaspívají o tom, že život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí. 7 hodin také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes zpočátku s větší oblačností, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den pak více proměnlivá oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Dnešní odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Brněnské pověsti uvádí divadlo Redota v 15 hodin. Koncert Petra Gazdíka a akustik bandu nabízí dvorana Městského divadla Brno se vstupem zdarma od 16 hodin. Hru Eva nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silniční most, který drží v Bráfově ulici v Žabovřeskách těleso velkého městského okruhu, nese od včerejška jméno Adama Bernaua. Fiktivní držitel Nobelovy ceny z roku 2034, který byl jednou z hlavních postav televizního seriálu Návštěvníci, měl dosud na mostě pouze pamětní desku. Na stěně mostu seriál a jeho hrdiny připomíná mural street artového umělce Olivera Hellera. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8 hrubého domácího produktu. V případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně, tedy asi 140 tisíc korun, zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o chystaných změnách v ozbrojených silách země. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají až 150 tisíc hřiven měsíčně. Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanaděné stále na první výhru na světovém šampionátu čekají. V letech 1986 a 2022 prohráli všech 6 zápasů. Nyní získali první bod.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor na nehodu, která se stala v Brně v Hybešově ulici. Havaroval tam motorkář na místě složky integrovaného záchranného systému, tak počítejte s omezením a omezení i v Brně v Hostislavově ulici, kde došlo k havárce osobního auta, také tam zasahují složky integrovaného záchranného systému, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Vysíláme po 7. hodině a v kalendáři Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, čím je ten dnešní 13. červnový den zajímavý. Počkejte si na to.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme za 4 minuty 7:45, sobotu 13. června a 13. června v roce 1936 zastupitelé města Brna jmenovali nově zvoleného prezidenta Edvarda Beneše čestným občanem města Brna. Tento titul mu přidali při jeho oficiální prezidentské návštěvě Moravské metropole. No a slaví dnes svátek všichni Antonínové, tak jim přejeme všechno nejlepší. Je to jméno latinského původu, pochází zejména Antoninus, kterým byli označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniů. Doslovný význam je patřící Antoniovi a vykládá se jako vynikající, přední nebo také čelný. Tak, milí Toníčkové, všechno nejlepší k vašim jmeninám a speciálně pro našeho kolegu Tondu Kalu Všenej. Gratulujeme i k narozeninám. Ty dnes slaví herec Roman Zach 53. narozeniny. Herec Jiří Viorálek, kterého můžete znát teď v poslední době například ze seriálu Polabí, anebo také ze seriálu První republika, tak ten slaví 52. narozeniny. A herec Michal Kavalčík, neboli Ruda z Ostravy, ten dnes slaví 51. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit a nezapomeňte, že život je krásný.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Pokaždé, když vyrazíte do brněnské zoo, tak na vás se vždy čeká něco nového, třeba nová mláďata. Malí klokani, malí vlci a spousta dalších podrobností pro nás má mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Možná jste si mysleli, že jsme s mláděty skončili. Není tomu tak. Radujeme se nově z mláděte u klokanů bažiných, pekariů a nově také u vlků arktických. Obrovskou radost nám ale samozřejmě dělá i šestice mláďat u manulů, které jsme naposledy odchovali před 8 lety. A když jsme u těch radostí, tak nesmím opomenout zmínit naše nové dvě lední medvědice, které se krásně zabydlují v rozšířeném a zrekonstruovaném výběhu ve spodní části zoologické zahrady, kde mimo jiné naše samice Kora odchovala všech 5 svých medvíďat. Určitě se na ní zajděte podívat a užijte si i znovu otevření návštěvnické trasy, která vám umožní projít celou zoo bez zbytečných slepých uliček. Cesta se otevírá 13. června v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi. Prázdniny se už blíží a rovnou nalákám i na zvýhodněné vstupné pro děti v pátek 26. června, kdy budou mít vstup za 10 korun. Prodlouží se nám také otevírací doba o hodinu do 19. hodiny odpolední. A od 15. června se můžete těšit na nový program ukomentovaných krmení a setkání. Je toho zkrátka spousta. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, jezdí zoovláček a otevřený i sezónní vstup. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
4: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProX 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProX 2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
6: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
7: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
6: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
11: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
10: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
11: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
10: To chci.
11: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky s Svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: půl osmé posloucháte Krokodýla. Ve víkendové snídani už za chvíli další hity. Bude Kalin, také Sting, anebo třeba Teddy Swims. Ale ještě předtím si poslechněte příběh Nikoli, které jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme za brněnskými strážníky. Jejich mluvčí Jakub Hanem nám prozradí, co všechno v tomto týdnu museli řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. V kapucínských zahradách pod Petrovem v úterý strážníci oslovili úplně nahého muže, který přerovnával oblečení na zemi i na lavičkách. Další svršky hořely ve stavebním kolečku a muž vysvětlil, že mu některé kusy byly malé nebo se mu nelíbily, a tak je zapálil. Přítomnosti hlídky se oblékl, ta plameny uhasila a padesátníka čeká správní řízení. Dva muže jdoucí do práce napadl ve čtvrtek brzy ráno v Řečkovicích agresivní kolem jdoucí. Nejprve jim nadával, potom na jednoho zaútočil pěstí. K jeho smůle to byli naši strážníci v civilu, a tak proti němu rychle zasáhli a brzy ho přijela spoutat uniformovaná hlídka. Hrozí mu vězení. A úspěšné byly hlídky městské policie i v noci na pátek. Velmi rychle dopadli v Plotní ulici muže, kterého výstižně popsala 29letá žena. V Benešově ulici jí prý okradl o mobilní telefon a údajně jí dokonce kopl. Také on je podezřelý z trestného činu. Přeji příjemně prožitý víkend a pohodový poslech.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem. Tak děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sigala na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v sobotu 13. června a na 8. Peťa připravila aktuální zprávy.
1: Hezké ráno a dopravní podnik přichystal pro fanoušky MHD, brněnské MHD historie, tak je tady dopravní nostalgie. Bude se to konat už za chvilku, tak si to poslouchejte.
0: Počkejte si na podrobnosti, za chvíli si dozvíte. A také hity, které uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Los Del Rio a Macarena po 8. hodině. Přidá se také Taylor Swift. A z českých hitů kapela Lucie. Osm hodin na Krokodýlu i předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích a na dálnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes by mělo být proměnlivé počasí s možností přehánek, zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím deštěm, přes den víc proměnlivá oblačnost a lokální přehánky a srážky i oblačnost k večeru budou ubývat. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na dnešní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Všechny historické trolejbusy se sjedou v 10 hodin do smyčky v Brandlově ulici, kde si je lidé budou moci prohlédnout. V 11 se pak vydají na trasu mimořádné linky přes Žabovřesky s cílem u brněnského výstaviště. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete k vážné dopravní nehodě. Došlo na D2 na 11. kilometru ve směru, vlastně v obou směrech je uzavřená D2, srazily se tam dva nákladňáky s následným požárem. Doprava je odkloněna přes Vojkovice, Holasice, Rajhrad a tak počítejte s objížďkou na D2. Pak také nehoda, která se stala v Hybešově ulici v Brně, došlo tam k nehodě motorky na místě složky integrovaného záchranu systému a podobná situace je také v Brně, kde došlo k havárce osobáku, bohužel se zraněním na Hostislavově. Tak počítejte s komplikacemi a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8. hodině dorazí krokodýl cestovatel s tipem na výlet a pokud poznáte zříceninu, kterou vám představím, tak od nás můžete získat rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 9 minut po 8 hodině a na Krokodýlu teď vyspovídáme naše nejmilejší, nejmenší posluchače. Zlatíček Rádia Krokodýl se ptáme, kdo je to revizor, tak jak jsou na tom Zlatíčka s jízdou na černo?
2: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
3: Tam se musí dát vždycky tomu revizovat taková jízdenka a potom nebo je to řidič.
4: On si bere lístky od lidí.
5: Když někdo půjde do autobusu bez lístku, tak ho vyhodí pryč. A kdyby šel s lístkami, tak on může si nasednout.
2: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
1: Mají v tom jasno a ví, že jezdit autobusem nebo tramvají zkrátka hromadnou dopravou se může jedině s jízdenkou, takže na černo jízdo se určitě nevyplácí. 10 minut po 8 na Krokodýlu, už za chvíli další hity.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel je tu s dalším typem na výlet, tentokrát na zříceninu, a pokud je poznáte, tak pro vás máme úžasný dárek. Rodinné vstupné do zábavního parku Bongo, tedy dva dospělí a dvě děti a zábavní park Bongo. To je pro vás připraveno na rádiu Krokodýl, pokud se s námi vydáte na zříceninu, která leží nedaleko Brna, a telefonní linka 603 103 103, kdybyste ji poznali, je vám k dispozici. Takže na ostrohu nad řekou Svratkou se do dnešních dní zachovala snadno přístupná zřícenina hradu ze 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1349, kdy je výslovně zmíněn mezi postoupeným majetkem. V pozdějších dobách obsadili hrad Lapkové, kteří ohrožovali široké okolí. Hrad byl nakonec roku 1519 pobořen. Po řece Svratce se klidně můžete dostat až na Žďársko, kde si můžete užít tuhletu historickou romantiku na zřícenině hradu. Jak se ten hrad jmenoval, tak to se ptám na telefonní linku. Haló, tady Martin? Někdo, kdo telefonoval, ale nevydržel. Tak další z vás může zkusit štěstí, když nám prozradí, jak se hrad nebo jeho zřícenina jmenoval, tak od nás má rodinné vstupné do zábavního parku. Tak si zavolejte, neváhejte, kdo bude první, tak ten samozřejmě má šanci tipovat a získat tohle rodinné vstupné. Nad Svratkou, hrad, zřícenina hradu ze 14. století, první zmínka 1349. Volejte a vyhrávejte na rádiu Krokodýl.
2: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
3: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
2: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Krokodýl cestovatel.
1: Další, který se dovolal a tentokrát zůstal snad na lince a odpoví nám, jak se jmenuje zřícenina hradu. Haló, tady Martin.
4: Ahoj, tady Míša.
1: Ahoj, Míšo, odkud voláš?
4: Volám z Majlunta, z Brna.
1: Z Brna. Tak zdravíme, a jak se tedy jmenuje ta zřícenina, o které jsem mluvil, kterou jsme si představili ze 14. století a v roku 1519 byl hrad pobořen a zůstala jen zřícenina?
4: Já si myslím, že Veveří.
1: Veveří? Bohužel, Veveří není,
4: ne, dobře,
1: není zřícenina. Je to skutečně zachovalý hrad poměrně.
4: Tak,
1: děkujeme za tip, měj se hezky a dáme šanci dalšímu. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Další z vás si může zavolat na linku 603 103 103. A pokud prozradíte, jak se zřícenina jmenuje, tak u nás máte dvě dospělácké vstupenky, dvě dětské, do zábavního parku Bongo. Kdo pak další si zavolal? Haló, tady Martin.
5: Ahoj, tady Terka.
1: Ahoj, Terko. Tak odkud voláš ty?
5: Z Jilmovy.
1: A jaký je tvůj tip na zříceninu hradu?
5: Zubštejn.
1: Bohužel, taky to nebyl správný tip. Dáme šanci dalšímu, měj se hezky. Můžete volat 603 103 103, linka je opět volná. Dodám jen ty informace, které už jsem říkal. Zřícenina hradu ze 14. století, první zmínka 1349, 1519 byl pobořen. Haló, tady Martin.
6: Ahoj, tady Míša.
1: Ahoj, jaký je tvůj tip, jak se jmenuje zřícenina?
6: Já si myslím, že to je stará duba.
1: Bohužel, taky to nebyl správný tip. No, nebudu vás déle napínat, asi to bylo přece jen příliš těžké. Je to zřícenina hradu Dalečín. To je ta správná odpověď, kterou jsem chtěl slyšet. Nevadí, samozřejmě ještě dnes Krokodýl cestovatel přinese další tipy na výlet a bude rozdávat další rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Tak nás poslouchejte a zkuste štěstí třeba příště.
0: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodil o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodil poprosit, jestli by nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
0: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jihomoravským hasičům se teď vydáme s krokodýlem a budeme zjišťovat, co všechno museli řešit v uplynulém týdnu, kde zasahovali, kde pomáhali a možná společně s nimi můžeme pomoci i my. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
2: Jihomoravští hasiči minulý pátek odpoledne vyjížděli k rozsáhlému požáru autoservisu ve Veselí nad Moravou. Hořela zhruba třetina haly, zbytek byl silně zakouřený a velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň poplachu. Hasiči nasadili vodní i pěnové proudy a kvůli tlakovým láhvím postupovali s maximální opatrností. Záchranáři na místě ošetřili 5 osob. V pondělí pak jednotky řešily hned 3 nehody na dálnici D2. Dvakrát osobní auto narazilo do nákladního a třetí událost byly 3 kamiony, které zablokovaly směr na Brno úplně. A mezi tím vším si hasiči našli čas i na jiný druh pomoci. 15 příslušníků a zaměstnanců hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje darovalo krev ve fakultní nemocnici Brno. Krev je nenahraditelná a často rozhoduje o životě dřív, než se jednotky vůbec dostanou na místo. Pokud můžete, přidejte se. Stačí půl hodiny a můžete být tím, kdo jednou někomu zachrání život.
1: I vy můžete darovat krev, jak jsme slyšeli. Díky za informace, Štěpán Komosný, mluvčí jihomoravských hasičů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Adam Ďurica a Mandolína před 9. hodinou na vlnách Krokodýla a na 9. Peťa připravila další zprávy.
1: Hezké dopoledne a Vila Šťastný má pro návštěvníky novinku, takovou malou, jakou uslyšíte za chvilku.
0: A máme pro vás i pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Brněnské pověsti uvádí divadlo Reduta v 15 hodin. Koncert Petra Gazdíka a akustik bandu nabízí dvorana Městského divadla Brno se vstupem zdarma od 16 hodin. Hru Eva nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině největší hity z 90. let na vlnách Krokodýla budou Bon Jovi. Dají se také Cranberries. A mezi nejdevadesátkami nemůžou chybět Depešáci. Za minutu bude přesně 9 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně téměř 19 stupňů, ale třeba v Troubsku, tam ukazuje teploměr 16 stupňů, to je rozpětí aktuálních teplot, ty odpolední se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni a k tomu zpočátku větší oblačnost, doznívající déšť, přes den proměnlivá oblačnost a lokální přehánky a k večeru pak budou srážky i oblačnost ustávat.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dizertační práci významného československého architekta Ernsta Weissnera, jeho fotografie a deník jeho ženy včera v Brně převzal Národní památkový ústav. Archiválie připomínající život významného brněnského architekta budou k vidění ve Vile Šťastný, kterou Weissner navrhl. Dosud byly u Brita Timothyho Wilkinsona, jehož rodina se s Weissnerovými znala. Od poloviny června budou přísnější pravidla pro označování medu. Mají zamezit dovozu produktů s nejasným původem a kvalitou. Za posledních 20 let vzrostl dovoz medu do Česka téměř trojnásobně. Podle dat Ministerstva zemědělství a celní správy se ho jen v minulém roce dovezlo 6312 tun. Podle agrární komory se ale často prodává za podezřele nízké ceny, které prý nemohou pokrýt ani výrobní náklady. Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu. Úřady dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policejními sbory v evropských zemích. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, opatrně na D1 209. kilometr ve směru na Brno, tam došlo k dopravní nehodě dvou vozidel, blokovaný je levý jízdní pruh, kolona má téměř 2 kilometry. Dvoustý 29. kilometr D1 na Brno, tam stojí porouchané osobní vozidlo, kolona se tam zatím netvoří, blokuje pravý jízdní pruh a na průjezdu Rajhradem v Masarykově ulici na kruhovém objezdu nabouralo nákladní vozidlo do lampy. Jeden jízdní pruh je blokovaný. Zasahují tam záchranné složky, tak počítejte s komplikacemi a zdržením v obou směrech. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: deváté hodině pro vás chystáme na Krokodýlu další slovíčka z brněnského Hantecu a pokud je poznáte, tak pro vás máme vstupenky na akci Brněnská laťka. Tak si na ně počkejte a pak si zavolejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Live! Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Právě teď jsem odblokoval linku 603 103 103, protože tu máme soutěžní kolo brněnského Hantecu. Po celý rok si prosvišťujem slovíčkám, abyste to pak mohli zúročit a ve chvíli, kdy bude soutěžní kolo, vás nic nepřekvapilo a nezaskočilo. Takže Žanku, co jsi do soutěžního kola, ve kterém hrajeme o vstupenky na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června v Olympii, připravil? Žanku, co to bude? Povídej. Tak jaká jsou ta dnešní slovíčka?
2: Zdar jak svíňa z krok sníkalovcí. Gomite, co ty, tuháč vasr?
1: Tuháč vasr, také než se dovoláte, já jen představím akci Brněnská laťka 25. června v Olympii. Na místě vás čeká bohatá tombola. Můžete sledovat světové výškařky a také je pro vás připraven koncert zpěvačky Leny. U toho můžete být, protože pro vás máme aktuálně dvě vstupenky. No a co tedy ten tvůj tip, co myslíš, Peťo, tuháč vasr?
3: Co když se trefím, co když někomu napovím?
1: Nic nevyhraješ. Tak dobře, už někdo telefonuje, tak uvidíme, můžeš napovědět přímo volajícímu. Halo, tady Martin, kdo pak se dovolal?
4: Dobrý den, tady Šárka u telefonu.
1: Šárko, odkud voláš?
4: Z Nového Lískovce.
1: Tak zdravíme do Nového Lískovce. Užíváš si tento víkend nějakým zajímavým způsobem? Chystáš nějaký výlet, procházku nebo odpočíváš jenom?
4: Přišla jsem ponoční, takže budu odpočívat.
1: Tak to je dobře. A možná ještě předtím, než usneš, budeš mít dvě vstupenky na brněnskou laťku. Tak chceš nápovědu od Petry?
4: Ano, prosím.
3: Ano, nápovědu ode mě, která je úplně levá na ten Hantec. Mě třeba tuháč, já jsem si to vydedukovala, takže tuháč vasr, jsem si říkala, že to je tuhá voda, že by to mohlo být led.
1: Že by to mohla být
3: ale
1: jako zmrzlá tuhá voda.
3: Ale samozřejmě nezaručuju jako.
1: No, tak to je nápověda od Petry. Teď je tvůj tip, co myslíš?
4: Mohla bych ještě to jednou slyšet.
1: Tuháč vasr.
4: Ledová voda.
1: Ledová voda. Bohužel, ne.
3: Stejný typ jako já.
1: Dáme šanci někomu dalšímu. Měj se hezky.
4: Dobře,
1: ahoj, další z vás si může zavolat na 603 103 103.
3: Já budu nedůvěryhodná.
1: A prozradit nám, co to je ten tuháč vasr. Byli jste blízko, ale přece jenom ta správná odpověď je jediná. Dvě vstupenky na brněnskou laťku 25. června v Olympii a další z vás si zavolal. Halo, tady Martin.
5: Ahoj, tady Marek.
1: Nazdar, Marku. Tak, co je podle tebe tuháč vasr?
5: Led?
1: No, šli jste na to podobně s Peťou, ale není to pravda. Tak do třetice, dobrého, měj se krásně, ahoj. Třetí z vás si může zavolat a pokud správně tipne, co to je tuháč vasr, tak může jít na akci Brněnská laťka.
3: Mohli bychom třeba dát pak už nápovědu.
1: Koncert Leny, uvidíme. Halo, tady Martin, kdo pak se dovolal?
6: Ahoj, tady Míša.
1: Ahoj, Míšo, tak co si myslíš ty, že by mohl být tuháč vasr?
6: Jako mrtvě v moře, no, nás napadlo.
1: Wow, ano, je to tak a Žanek nám to potvrdí.
2: Tuháč vasr může být mrtvá voda, a nebo spíš mrtvý moře.
1: Mrtvé moře nebo mrtvá voda,
3: tak
1: gratulujeme, tuháč jako mrtvola, vasr jako voda, mrtvé moře. Správná odpověď a dvě vstupenky na brněnskou laťku jsou tvoje. Vydrž na lince, abych si to mohl zapsat. Přejeme krásný víkend, ahoj.
6: Taky, ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 99. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: Posloucháte Rádio Krokodýla a dobře děláte, protože u nás vyhráváte a pokud máte hlad, tak můžete vyhrát třeba pizzu pro sebe i pro své kolegy.
5: Stačí, když nám napíšete, kde právě Krokodýla posloucháte, jestli v kanceláři, ve skladu, v dílně atd. A dáte nám vědět, naše krokohlídka potom může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzou.
4: A ten, kdo poslouchá v atd, tak ten má velkou šanci, že přijede i Ital Piero Caruso s jeho pravou Caruso pizzou. No a třeba Zuzka z Brna, ta nám napsala a pizzu pro sebe i své kolegy získala.
6: Dobrý, dobrý, tady je Rádio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Rádio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
7: Je to tak, je to tak.
6: A tohle je Piero Caruso.
8: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
7: Zuzana, moc mě těší. Super.
6: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
8: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
7: Perie, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
6: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
7: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu.
4: Zuzka poslala svůj mail na adresu studio@krokodil.cz, no a naše krokohlídka v čele s Jirkou a s Pierrem Caruzem dorazila a tak si všichni dali dobrou pizzu a dokonce i fokáčů. Tak nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
9: Rádio Krokodýl.
10: Rádio Krokodýl.
9: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
11: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
12: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
11: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
9: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
13: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
14: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
13: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
15: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
16: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
15: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
16: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
15: To chci.
16: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
17: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
18: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: 4 minuty po půl desáté posloucháte Krokodýla. Rádio, které fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Ivančicích, jmenuji se Jana Dvořáková. U nás ve škole používání mobilních telefonů má svá pravidla už 6 let. Mobily žáci používají pouze se svolením vyučujících pro potřebu výuky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Mojmír Solař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím Rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná, a proto jsem požádal Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
3: Chtěl bych poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od Rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky budeme rozdávat na krokodýlu právě teď. Linka 603 103 103 k nám do studia odblokována, tak si můžete zavolat, zkusit své štěstí, tipnout krokodýlí zvuk a vydělat si. Kolik?
2: 105 500.
1: 105 500. Nejenže to vypadá krásně napsaném, ale i to je pořádný balík, který může být váš právě teď. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, Martin?
3: Dobrý den, Petr.
1: Dobrý den, Petře, zdravíme vás. Jak si užíváte víkend?
3: Odpočinkově a rehabilituji.
1: Jo, tak ať rehabilitace zdárně pokračuje. Ať jste brzy zdrav a teď dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Můj tip je složení kočárku.
1: Složení kočárku dětského. Ano, je nám to jasné, arbitrovi taky. Tak tady je jeho odpověď. 105 500.
2: Tak není to ono.
1: Bohužel. Je nám to líto, Petře, popřemýšlejte.
3: Jasně, děkuji, ano.
1: Mějte se hezky, částka se zvyšuje, můžete si zavolat příště, někdy naslyšenou.
4: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
5: Rádio Krokodýl. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Už brzy Tiki Taka Live.
8: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
7: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
8: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Celou hodinu jste si užívali na Krokodýlu největší hity z 90. let. Možná jste si stejně jako Peťa i zaspívali a zaspomínali na 90. ale teď zpět do současnosti. V 10 hodin zprávy a co v nich?
1: Po Brně můžete vidět zajímavá umělecká díla, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu další hity budou Clean Bandit. Také Pink. A pokáč s Pavlem Caltou a jejich písnička. Za minutu bude 10 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dopoledne očekáváme větší oblačnost, místy může doznívat i občasný déšť, přes den pak proměnlivá oblačnost a lokální přeháňky a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Odpolední teploty pro dnešní den 22 až 25 stupňů.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem. Od hlavního nádraží přes Denisovy sady až k Pekařské. Na skále pod Petrovem je například upevněná obří skrýž z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové, která volně připomíná vlaštovčí hnízdo. Velký zájem o autoškoly panuje i v letošním roce. Už loni hlásili zvýšenou poptávku kvůli silným ročníkům z let 2007 a 2008. Termíny proto nemusí být volné a doporučuje se žádat o řidičské oprávnění co nejdříve. Předseda asociace autoškol Aleš Hořčička uvedl, že kvůli vysokým cenám paliva zřejmě některé školy zdraží. Zároveň také dochází i k místním problémům s nedostatkem zkušebních komisařů. Kuriozní situace se odehrála v Londýně. Tříletá dívka využila chvíle, kdy zůstala v obývacím pokoji bez přímého dozoru a rozstříhala otci 18 amerických 100 dolarovek na konfety. Rodič byl v šoku, protože celková škoda byla v přepočtu 37 800 korun. Vše ale nakonec konzultoval s umělou inteligencí a zjistil, že má nárok na úplnou kompenzaci, pokud předloží alespoň 50% poškozeného platidla, jehož sériové číslo je neporušené. Banka mu peníze vykompenzovala, ovšem v librách. Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu právě teď nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala v Horákově. Došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou, tak projíždějte opatrně. 209. kilometr D1 ve směru na Brno, tam došlo k dopravní nehodě dvou vozidel a blokovaný je levý jízdní pruh. Tvoří se tam kolona. Na 229. kilometru směrem na Brno stojí na vozovce porouchané osobní auto, blokuje pravý jízdní pruh, tam by se zatím kolona tvořit neměla. Projíždějte opatrně také na Svitavsku, v Bělé u Jevíčka havarovalo osobní vozidlo a počítejte i s komplikacemi na D2 55. kilometr směrem na Brno, tam je rozházené dopravní značení, tak velmi opatrně, ať se s ním nepotkáte. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí na další zajímavé místo. Doufám, že vám přinese inspiraci na výlet a pokud to místo poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky pro dospělé a dvě pro děti, tedy rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

0: No.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Chcete dnes prožít něco zajímavého, vidět něco, co jen tak neuvidíte, tak to musíte vyrazit do centra. Dnes totiž projede Brnem spanilá jízda tahačů. Kolona treků a bude to podívaná pro malé i velké s Rádiem Krokodýl.
3: Na náměstí Svobody přijedou ve 14 hodin.
2: A jinak po celý víkend probíhá na výstavišti Transport Show Truck and Bus a vstup je tam zdarma, tak tam ty tahače můžete vidět také.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
1: Rádio Krokodýl.
5: Největší hudební výběr.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel právě teď vyráží na jednu vyhlídku a pokud nám řeknete, jak se jmenuje, tak pro vás máme dárek. A sice rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Tak poslouchejte a zavolejte si na linku 603 103 103, kterou jsem právě uvolnil. Vyrazíme na vyhlídku, která se tyčí nad unikátní údolní lokalitou nedaleko Hnanic.
2: Správa Národního parku Podyjí ji vybudovala ve své první zóně a z této vyhlídky můžete obdivovat meandry řeky Dyje i vinici Šobes, která je podle expertů nejkrásnějším vinohradem na Moravě.
1: Tahle vyhlídka leží v první zóně parku a na místo se snadno dostanete po zelené turistické značce od obce Hnanice nebo Havraníky.
2: A pozorný turista může v této lokalitě objevit vzácné druhy květin, silně ohrožený koniklec velkokvětý a nebo křivatec český.
1: A kdo pak se nám dovolal jako první? Haló, tady Martin.
3: Ahoj, tady Terka.
1: Ahoj, Terko, odkud voláš?
3: Z Jilhovy zkouším.
1: Dobrá, jaký máš víkend? Odpočíváš, pracuješ?
3: Uklízecí.
1: Tak už to někdy o víkendech bývá.
2: No já si myslím, že většinou to tak bývá.
1: tak třeba Peťa uklízí každý den, že jo?
2: Ano.
1: Tak to je jedno, jestli je víkend nebo
2: ano,
1: ne.
2: Ano, já mám svůj nový vysávač a Martin se mě dneska ptal, stále mě to baví 14 dní.
1: 14 dní každý den vysává s novým vysavačem. Tak to už možná je nějaká diagnóza.
2: Nemoc, že?
1: Nic, pojďme se vrátit k té vyhlídce. Jak myslíš, že se tedy jmenuje ta vyhlídka nedaleko Hnanic?
3: Dlouhý vrch.
1: Bohužel, není to správná odpověď, mrzí nás to, ale dáme šanci dalšímu. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
1: Další z vás si může zavolat 603 103 103 a rodinné vstupné do zábavního parku Bongo je tu pro vás připraveno, tak jak se jmenuje vyhlídka v Národním parku Podyjí nedaleko Hnanic. Haló, tady Martin.
4: Josef.
1: Josefe, kam vás zdravíme, odkud voláte?
4: Královpole.
1: A jak se jmenuje vyhlídka?
4: 9 minů.
2: Jak to víte? Jste tam byl určitě, že?
4: Ne,
1: je to tak, jak říkáte, 9 mlýnů. Tak my jsme se těšili, že nám prozradíte, jaká ta vyhlídka opravdu je, kam
2: a jak
1: je, až
2: to,
1: je
2: jak
1: vidět.
2: Jak je to vysoko, jestli by to bylo i pro mě.
1: Ano, jestli to je i do kopce, tak třeba to někoho inspiruje. Tak gratulujeme, správná odpověď, 9 mlýnů, to jsme chtěli slyšet a rodinné vstupné do zábavního parku Bongo je vaše. Velká gratulace, vydržte prosím na lince, abych si vás mohl zapsat. Krásný víkend, přejeme.
4: Děkuji.
1: Naslyšenou.
4: Nasledanou.
5: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
7: Rádio Krokodýl.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
11: Nepoznávám své známé v dálce.
10: Vidím to na žejdla.
12: Při čtení se mi mlží písmena.
10: Vidím to na žejdla.
13: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
10: Vidím to na žejdla.
14: Při řízení mám neostrý pohled.
10: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Minutu po půl jedenácté na Krokodýlu Pink. Chystáme další hity, už za chvíli Aha, také Olga Lounová, ale ještě předtím si poslechněte příběh Romana a jeho Aničky. Krokodýl, rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych jí chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na Rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a Rádio Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dnes to sice na koupáka moc nevypadá, ale to nám nebrání, abychom vám nerozdávali vstupenky na koupaliště Biotop Brno Jih. Máme pro vás dvakrát rodinné vstupné. A rodinné vstupné zahrnuje vstupenky pro dvě osoby, dospělé, a pro tři děti. Linka 603 103 103 uvolněna, tak si zavolejte. Pokud chcete v budoucnu vyrazit na koupaliště Biotop Brno Jih, tak tu pro vás máme skutečně celou řadu vstupenek. Určitě je oceníte. A kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.

0: Ahoj, tady je Robert.
1: Ahoj, Roberte, odkud voláš?
0: Z Brna.
1: Přímo z Brna. A jaký máš plán na víkend? Chystáš se někam vyrazit na výlet, procházku?
0: No, chystám se na kole, jak přestane pršet.
1: Aha, tak na kole. A máš nějaké místo, kam rád jezdíš? Dal bys nám nějaký tip?
0: Dávám takový okruh, jsem z Židenic, takže přes Klajdovku do Ochoze a potom přes pět rybníků zpátky.
1: Takže i kopečky ti nebrání.
0: Kopečky.
1: Máš je rád. Dobrá, dvě rodinné vstupné, dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop Brno-Jih je tvoje. Gratulujeme, takže můžete dvě rodinky vyrazit, až bude hezčí počasí samozřejmě a užijte si to tam. Biotop Brno-Jih, veřejné přírodní koupaliště. Voda aktuálně 22 stupňů, ale já věřím, jak se oteplí, tak se to ještě zlepší. Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend, hezkou výšku na kole a zase někde naslyšenou. Ahoj.
0: Díky moc, čau.

0: Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýlu, holky, si senzační, píseň o Petře, která sedí naproti mně. Tak povídej, co bude ve zprávách v 11 hodin?
1: Budeme mluvit o tom, že v Žabinách mají...
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině budeme hrát hity, které budete vybírat vy. Hity na přání každý víkend od 11. Ty dnešní odstartuje John Newman. A pak už bude záležet jen na vás, co si vyberete a o co si zavoláte na linku 603 103 103. Tak popřemýšlejte, komu chcete udělat radost, anebo jestli chcete potěšit jen sami sebe. 11. to bude za minutu.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Přes den proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky, srážky budou k večeru ubývat, stejně jako i oblačnost a dnešní odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Tak to je předpověď pro dnešní den.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silniční most, který drží v Bráfově ulici v Žabovřeskách těleso velkého městského okruhu, nese od včerejška jméno Adama Bernaua. Fiktivní držitel Nobelovy ceny z roku 2034, který byl jednou z hlavních postav televizního seriálu Návštěvníci, měl dosud na mostě pouze pamětní desku. Na stěně mostu seriál a jeho hrdiny připomíná mural street artového umělce Olivera Hellera. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8% hrubého domácího produktu. V případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. Uvedlo to čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití a hlásit veškeré podezřelé předměty, které na moři uvidí. Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do Ameriky si v podvečer zatrénoval.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, na Brněnsku, na průjezdu Měnínem ve směru na dálnici D2 stojí na vozovce porouchané nákladní auto, blokuje jeden jízdní pruh, provoz je tam řízen kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. Na Brněnsku v Horákově tam došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, projíždějte opatrně a počítejte také, že v Brně neprojedete ulicí Lužánecká, tam se koná sportovní akce a je tam uzavírka. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 11. hodině dorazila do studia také Janča, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj Marťo.
0: Začínají hity na vaše přání, takže si zavolejte Janče na linku 603 103 103, určitě vám ráda jakékoliv hudební přání splní, je to
1: přesně
0: tak?
1: Je to tak, přesně tak, a dívám se, že má dneska svátek Antonín, ty jo, tak Tondovi Kalovi všechno nejlepší.
0: Už jsme mu přáli a teď také vaše vzkazy, které nám přišly do naší aplikace Rádia Krokodýl, tak budeme hrát také pro miláčka Máju Uhla, kterého zlobivá Káťa miluje navždy a děkuje za jeho trpělivost s ní. No a také zdravíme do Německa, protože nám napsal If. Milé Rádio Krokodýl, jste nejen špička včera, Brno, jich a okolí, já vás poslouchám v Německu a to téměř denně. U mě doma jste číslo jedna. Moc děkujeme a hrajeme hity na vaše přání. Tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

John Lumen, Love Me Again. Janča Houbová s vámi, krásné dopoledne, krokodýláci. Hity na vaše přání až do pravého poledne. 603 103 103. No a teď už si dáme taky kabáty a pohodu.

0: přání.
1: Kabáti a pohoda na víkendovou pohodičku s rádiem Krokodýl. Kdo pak je na lince 603 103 103?
2: Ahoj, tady Sandra.
1: Sandro, já tě zdravím, kde nás ladíš, prozraď.
2: Momentálně vás ladím v Brně.
1: Tak zdravím samozřejmě do Brna, dáme si golden, pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny inženýry a bakaláře, co právě státnicují.
1: Wow, a ty už to máš za sebou?
2: Ano, úspěšně.
1: Ježiš, tak to moc gratuluju, tak to samozřejmě jdeme na to, nebudu to prodlužovat. Užívej si teda svůj sváteční den, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: pride. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krokodýláce, teď už také další hudební přání. Tentokrát nejdeme na linku 603 103 103, ale jdeme do naší krokodýlí aplikace, kde máme vzkaz od Milana, řidiče autobusu, který napsal a přeje si zahrát pro všechny řidiče. Tak samozřejmě zdravíme řidiče ve službě, nebo dneska rekreačně, nebo řidiče osobních automobilů, cyklisty a tak dále. No a posíláme Simple Plan Welcome to My Life. Tak si to užívejte, 603 103 103, Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: napsání. Simple Plan, Welcome to my life pro všechny řidiče a pro Milana, no a teď už také další hudební přání, 603 103 103, kdo pak tam je?
1: Dobrý den, ahoj, tady je Tom z Čehrady, z Příglu.
0: Zdravím, Tome, co si zahrajeme, pro koho to bude?
1: Dáme dotaz, kdo by to pro moje syny, Honzí Davidek, pro bráchy Dana, pro Brambožíka, pro Zdendu, pro Krkovičky, pro Kocurka, a pro rádio Krokodýla, pro všechny moderátory a pro Petě a pro Milana a pro Jirky a pro všechny a pro tebe a pro všechny prostě.
0: Děkuju, tak já děkuju a hrajeme samozřejmě i pro tebe. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, čau, pa.

0: Zvuky pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000 CZ.
2: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

LP Girls Go Wild. No a jdeme opět do naší krokodýlí aplikace Hity na vaše přání, krokodýláci. No a právě do naší apky nám píše Luca, že by chtěla zahrát pro toho svého protondu k dnešnímu svátku. No a přeje si Pitbulla, Christinu Aguileru, Feel This Moment. Tak jdeme na to a samozřejmě Tondům všechno nejlepší. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Léto 2013 a tenhle hit Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. A teď už jdeme také na další hudební přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: 603 103 103, to je číslo k nám do studia, kde si můžete přát hudební hity Rádia Krokodýl. Tak kdo pak je další? Halo, halo.
2: Tady Leona.
0: Leonko, zdravím. Co si budeme hrát a pro koho to bude? Super, tak jo, hraju to tam, mějte se krásně.
2: Naschranou.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Tak to byl Karel Gott se svou dcerou Charlotou a teď už také opět jdeme na vaše vzkazy, krokodýláci. Zdraví Michal, bajkero slíšeně, chtěl bych zahrát něco od Žanka Hlaváčka pro celý tým Krokodýla a pro všechny posluchače a posluchačky. Děkuji. Tak já si myslím, že od Žanka Hlaváčka se na sobotní dopoledne hodí jedině škopkový reggae.
3: Když Huxley svý...

tak valím na Charkuly, šefy, je to plnotučný. Rumunsko, jo, Kemola, dovolte mu ještě další plnotuk. A můžeš přibalit se z toho černýho švíháka. A tak ještě finálové škopek, nebo radši dva. Kurňa, nejsou zase nějaké kosly.

0: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjede to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky,
4: ty voláš, až prším ještě. Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: Time. Než nám odbije pravé poledne, tak ještě nějaký hit na vaše přání stíháme. Linka 603 103 103 a na ní věrný posluchač Biker Zdeněk.
1: Ahoj Jani, ahoj bajkeristi, tady je Biker Zdeněk ze Šepkovic. Písničku jako přáníčko pošleme Editce do Třebíče, kde se vdává dceru, takže blahopřeji. Přidáme moji Aranku, holky Moniku, Věrku, Mexicko Moniku, těhulku Karolinku, Janču Vodvárkovou z Klentnice, tobě ani do rády a přidáme
0: k
1: robotáčkům, tajgrovcům z Kluba Utěchova a řeznické rodince Jisa Standovi do rády. Takže pohodový víkend přeje Zdenek a dáme Brichtu Dívka s perlami ve vlasech. Mějte se hezky.
0: Tak jo, měj se krásně, už to tam posílám. Ahoj.
1: Ahoj, Janí.

0: Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád. Tak to byl hit, který nám uzavřel dnešní krokodýlí hity na vaše přání. A teď už také, co bude ve zprávách na 12. Má je pro vás Peťa.
1: Přeji hezký den. Tento víkend je také víkendem otevřených zahrad. I o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 12. hodině Becky G. Shower.

0: K tomu taky 90. Mbap. Z českých hitů nesmí chybět opět Radeček. Pravé poledne tu máme za necelé 2 minuty.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Brno a Znojmo aktuálně 24 stupňů, Blansko, Vyškov a Hodonín okolo 20 stupňů, nejtepleji aktuálně v Břeclavi, kde měříme 25. Dnes bude podle meteorologů proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami, více přeháněk bude na severu a východě kraje, naopak na jihu a jihozápadě bude více slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. Večer potom bude oblačnost ubývat a přeháňky ustávat, no a denní maxima 23 až 26 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Zahrady zámků, klášterů i škol, ale také soukromé zahrady a farmy se tento víkend otevřely veřejnosti. K vidění při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. V Brně si můžete zajít například do zahrady Arnoldovy vily nebo do komunitní zahrady v Židenicích. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru 2 kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice musela být uzavřena v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku na průjezdu Měninem ve směru na dálnici D2 stojí na vozovce porouchané nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Provoz je řízen kyvadlově, tvoří se kolony v obou směrech. Dále na trase mezi Svitavami a Havlíčkovým Brodem u Květné stojí na vozovce porouchané vozidlo, tak na něj dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Krásné sobotní poledne, krokodýláci. Pokud zrovna obědváte, tak vám přeji dobré chutnání a pokud chystáte na stůl, tak vám přeji, ať vám to jde co nejlépe od ruky. Jste s krokodýlem, no a co nás čeká po 12., tak budeme soutěžit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat, cestovat a hlavně vyhrávat. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Je to tak, všechno je sluncem zalitý a možná bude ještě víc, protože je tady rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a hlavně, kde můžete nejen cestovat a poznávat, ale taky vyhrávat. A abyste věděli, o co budeme soutěžit tentokrát za uhodnutí typu kam vyrazit, tak mám pro vás fantastickou cenu a tou jsou rodinné vstupenky do zábavního parku Bongo. Takže myslím si, že to určitě vyplatí. Linka 603 103 103. No a v tuto chvíli už jdeme na nápověd. Hádáme název městyse v okrese Blansko. Jedná se o významné středisko rekreace, turistiky a vodních sportů. Dominantou městyse je rozsáhlý rybník Olšovec. No a během podzimu jste si tam určitě mohli tradičně užít výlov rybníka. Samozřejmě teďka v létě v kempu spousta různých parádních koncertů. V okolí se nachází Moravský kras Čirudické propadání, takže tip pro vás ne na rekreaci, ale třeba taky na vycházky po okolí. Tak pokud tušíte, jaký městys v okrese Blansko mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a jak jsem říkala, tak výhrou jsou dvě vstupenky, nebo vlastně dva dospělí, dvě děti, takže rodinné vstupné do zábavního parku Bongo. Haló, kdo pak je na lince?
1: Dobrý den, tady Eva u telefonu.
0: Evi, tušíte správnou odpověď?
1: Myslím si, že jsou to Jedovnice.
0: A myslíte si to úplně správně, já moc gratuluju. Je to, myslím si, že parádní cena, tak vezmete rodinu a vyrazíte?
1: Určitě, těším se. Já jsem totiž slyšela jenom začátek a jsem v autě, tak jsem pak začala vytáčet, tak jsem doufala, že se tam něco ještě dál neudál.
0: A co byla teda ta zásadní nápověda, podle čeho jste to poznala?
1: Určitě to je městys u města Blanska, rekreační Olšovec a tomu jsem si začala vytáčet.
0: Je mi to jasný, tak moc gratuluju Evi a vydržte mi na lince.
1: Mockrát děkuju.
2: Rádio Krokodýl.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
2: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Rádio Krokodýl.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: Rok 1997, Hanson & Papa. Teď už také komu krokodýl pomáhá? Pojďme se na to podívat.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Ava Max, so am I. No a určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony. Tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Barbora Křížová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Radostice a už dlouhou dobu u nás děti mobily o přestávkách ani během vyučování nepoužívají. Velice se nám to osvědčilo, dětem nabízíme pestré aktivity během přestávek, mohou jít na hřiště ven nebo si zahrát různé deskové hry či knížky ve školní knihovně, takže mobily vůbec nepotřebují.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byly Queenie a teď už také soutěže, ve které jsme rozdali téměř 3 miliony korun a ve které aktuálně soutěžíme o částku 105 550 korun. Tak samé šťastné pětky za uhodnutí tohoto zvuku. Krokodýláci, nezapomeňte, stačí se dovolat do studia, uhodnout zvuk, no a krokodýlí bank je váš. Linka do studia 603 103 103 a soutěžíme celý víkend.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
2: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí.

0: pro X2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz. Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, máme pro vás fantastický tip. Konkrétně teda Jirka Wienera, krokohlídka, která se aktuálně nachází na akci Česmadu. Jirko, tak prosím tě, co se to tam děje?
2: Je to tady. Rádio Krokodýl je právě teď na brněnském výstavišti. Tady probíhá Transport Truck and Bus Show, která je připravená, kterou pořádá Česmad. No a mám tady právě teď přímo ředitele. Je tady Vojtěch Máša, kterého zdravíme.
3: Dobrý den, já vás zdravím všechny a super akce, vypadá nádherně a jsem rád, že Česmad Bohemia de facto se do toho vrhl, protože si myslím, že to je opravdu zábava pro celou rodinu a těšíme se, jak nám vyjedou tahače. Ve dvě budou na náměstí Svobody, rozjel se nám hudební festival, hala je narvaná, burger festival, prostě praská jídlem, tak jestli chcete, přijďte, máte ještě čas. Dnes výstaviště zavírá jakoby hala jako taková v 18 hodin, jinak festival pokračuje dál, přijďte až do 22. hodiny, to znamená, bude tady pořád pivo, jídlo, muzika, i když v 18 hodin se uzavřou haly. Takže děkujeme a těšíme se.
2: Jinak brněnské výstaviště a taky nutné dodat, že vstup je zdarma, takže opravdu pokud teďka nevíte, co s dnešním dnem, tak tohle je ideální tip pro celou rodinu. Pojďte obdivovat nádherné kamiony, tahače i autobusy s krokodýlem.
1: Tak Jirko, moc děkujeme, skvělý tip pro vás, krokodýláci, kam vyrazit?
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.

0: Can't Find a Moonlight a Millennium na Krokodýlu chvíli před 13. hodinou, kdy jsou opět připraveny aktuální zprávy a Maja Povrá, Peťa Papančová, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, Vila Šťastný nabízí pro návštěvníky novinku, i o tom už za chvilku.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 13. hodině se můžete těšit na belgickou zpěvačku Kate Ryan. Hello. K tomu Simply the Best. Třeba pro všechny Tondy, kteří dneska slaví svůj svátek, no a z českých hitů Vodopády. Za půl minuty tu máme 13. hodinu.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno a celá jižní Morava hlásí střídavě polojasno, střídavě oblačno. Co se týká teplot, tak Brno a Znojmo 24, Blansko, Vyškov a Hodonín okolo 20 stupňů, jinak nejtepleji je v Břeclavi 25 stupňů Celsia. Dnes bude podle meteorologů proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami, více přeháněk bude na severu a východě kraje, naopak na jihu a jihozápadě bude víc les slunečního svitu a přeháňky se objeví jen ojediněle. Večer potom bude oblačnosti ubývat, přeháňky ustávat, no a denní maxima 23 až 26 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Disertační práci významného československého architekta Ernsta Wiesnera, jeho fotografie a deník jeho ženy včera v Brně převzal Národní památkový ústav. Archiválie připomínající život významného brněnského architekta budou k vidění ve Vile Šťastny, kterou Wiesner navrhl. Dosud byly u Brita Timothyho Wilkinsona, jehož rodina se s Wiesnerovými znala. Od poloviny června budou přísnější pravidla pro označování medu. Mají zamezit dovozu produktů s nejasným původem a kvalitou. Za posledních 20 let vzrostl dovoz medu do Česka téměř trojnásobně. Podle dat Ministerstva zemědělství a celní správy se ho jen v minulém roce dovezlo 6 312 tun. Podle agrární komory se ale často prodává za podezřele nízké ceny, které prý nemohou pokrýt ani výrobní náklady. Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu. Úřady dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policejními sbory v evropských zemích. Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku v újezdě u Brna havarovali dva osobáky, projíždějte s opatrností. D52 na 22,5 kilometru ve směru na Brno, tady stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo, tak pozor na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 13. hodina je tady v sobotu 13. června, kdy svůj svátek sloví všichni nositelé jména Antonín nebo Anton, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak po 13. hodině krokodýlí zlatíčka a otázka, kdo u vás doma uklízí, tak kdo pak?
1: Moje máma, já jen trošku.
0: Další odpovědi za malou chvíli, no a přidám taky tip na víkend. Dnes projede Brnem spanilá jízda, více podrobností po 13. hodině a teď už taky Miraj vedle tebe usínám na krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už také hurá za našimi nejmenšími posluchači, za krokodýlími Zlatíčky do mateřské školky v Králově Poli, kde se děti ptáme, kdo u vás doma uklízí.
2: Manča a já někdy. Celá rodina.
3: Manča a já.
4: Moje máma. Já jen trošku.
5: Já pořád.
6: Máma.
7: U nás uklízí Míša.
1: Tak aspoň, že jsou děti upřímné, tak to byla taková sonda do životů brněnských rodin a krokodýlí Zlatíčka, nebo kdo u vás doma uklízí.
0: Rádio Krokodýl.
8: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
9: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
10: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
9: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Už brzy Tiki Taka Live.
12: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
11: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
12: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: 13:32, tohle Kate Ryan, Ela Ela. No a určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony, tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k této iniciativě připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Josef Kováčik, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Rozdrojovicích u Brna. Zákaz telefonů se nám určitě osvědčil, zejména z toho důvodu, že děti se spolu víc baví, víc si spolu hrají, víc komunikují a navíc tím i předcházíme negativním jevům, jako je různá kyberšikana na natáčení spolužáků nebo vyučujících a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: I'm

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláce, dnes projede Brnem spanilá jízda tahačů, kolona traků podívaná pro malé i velké.

0: rádiem Krokodýl. Příjezd na náměstí Svobody je ve 14 hodin. Jinak po celý víkend probíhá na výstavišti Transport Show Truck and Bus. Vstup je zdarma, tak určitě doražte.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend rádia Krokodýl.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit za hitem.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Letní romančárna od Mandraže, Šrouby a Matice chvíli před 14. hodinou, kdy jsou připraveny opět aktuální zprávy a má je pro vás Peťa.
1: Hezké odpoledne, některé autoškoly by mohly zřejmě zdražovat, i o tom už za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník sevilský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Romantickou tragikomedii Cyrano uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20 hodin. Drama Hana nabízí Mahenovo divadlo v 18 hodin a operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 14. hodině Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Devadesátky, Right Said Fred. A z českých hitů Eva Farná. 14. hodina je tady.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Aktuální počasí, polojasno a teploty v Brně a na celé Jižní Moravě okolo 24 stupňů Celsia. Ovšem podle meteorologů má být dneska i proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami. Večer potom bude oblačnost ubývat a přeháňky ustávat. Denní maxima 23 až 26 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem. Od hlavního nádraží přes Denisovy sady až k Pekařské. Na skále pod Petrovem je například upevněná obří skrýž z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové, která volně připomíná vlaštovčí hnízdo. Velký zájem o autoškoly panuje i v letošním roce. Už loni hlásili zvýšenou poptávku kvůli silným ročníkům z let 2007 a 2008. Termíny proto nemusí být volné a doporučuje se žádat o řidičské oprávnění co nejdříve. Předseda asociace autoškol Aleš Hořčička uvedl, že kvůli vysokým cenám paliva zřejmě některé školy zdraží. Zároveň také dochází i k místním problémům s nedostatkem zkušebních komisařů. Kuriozní situace se odehrála v Londýně. Tříletá dívka využila chvíle, kdy zůstala v obývacím pokoji bez přímého dozoru a rozstříhala otci 18 amerických 100-dolarovek na konfety. Rodič byl v šoku, protože celková škoda byla v přepočtu 37 800 korun. Vše ale nakonec konzultoval s umělou inteligencí a zjistil, že má nárok na úplnou kompenzaci, pokud předloží alespoň 50% poškozeného platidla, jehož sériové číslo je neporušené. Banka mu peníze vykompenzovala, ovšem v librách. Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Zámecké ulici na křižovatce se Šromovou bourali dva osobáky, projíždějte s opatrností. Na silnici 55 u obce Hrušky na Břeclavsku, tady dávejte pozor, je tady předmět na vozovce, vypadá to na pneumatiku, průjezd se zvýšenou opatrností. A na příjezdu do Brna od Pohořelic u Modřic stojí na vozovce odstavený kamion a blokuje jeden jízdní pruh. Tak na to myslete, z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krásné sobotní odpoledne, tak to vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janče Houbová. No a za malou chvíli už budeme společně opět soutěžit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel. Tak buďte s námi, 14. hodinu nám otevírá Lady Gaga.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Eva Farna Leporello a teď už jdeme také krokodýláci cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat. Krokodýl cestovatel je připravený, oblíbená rubrika, kde můžete vyhrát parádní ceny. Například v tuto chvíli mám pro vás rodinné vstupné do zábavního parku Bongo, takže naprosto fantastická cena si myslím pro rodiny s dětmi. Číslo do studia 603 103 103. No a teď už také pojďme na nápovědy. K hádání tu mám opět název jednoho města v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Město dnes leží na přiložené spojnici Brna z Vídní a spojnici těchto měst se Znojmem. Toto město má pod svou správou dalších 12 okolních obcí, například Ivaň, Loděnice, Pasohlávky či Přibice. Od roku 2020 je zde na kruhovém objezdu městem velká socha kapra od uměleckého kováře. Kapr má jinak v tomto městě velký význam a bohatou tradici, takže pokud tušíte, jaké město v okrese Brno venkov mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a jak jsem říkala, tak mám pro vás rodinné vstupné do zábavního parku Bongo a myslím si, že to určitě vyplatí. Takže 603 103 103. Haló, kdo pak je na lince?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal? Nevadí, tak šanci dáváme někomu dalšímu, kdo se nezalekne. 603 103 103 a hádáme název jednoho města v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji, kde od roku 2020 na kruhovém objezdu městem stojí velká socha kapra od uměleckého kováře a kde kapr má v tomto městě velký význam a bohatou tradice. Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, to samozřejmě Pohořelice.
0: Jsou to Pohořelice, jste šla rovnou na věc, samozřejmě je to správná odpověď a gratulace, protože rodinné vstupné do Bonga je vaše.
2: Děkujeme moc,
0: naschranou. Naschranou, vydržte mi na lince, nepokládejte, ještě jednou gratuluju.
3: Rádio Krokodýl.
4: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
7: Rádio Krokodýl.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
10: Nepoznávám své známé v dálce.
9: Vidím to na žejdla.
11: Při čtení se mi mlží písmena.
9: Vidím to na žejdla.
12: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
9: Vidím to na žejdla.
13: Při řízení mám neostrý pohled.
14: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Je dobré mít přítele na celý život.
19: Krokodýl.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Inner Circle Sweat. Za malou chvíli Marek Ztracený, Moje milá, nebo právě Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe. Ovšem, teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodýl o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodýl poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, máme pro vás pár tipů, kam můžete o víkendu vyrazit. Tento víkend se koná třeba moc krásná akce Víkend otevřených zahrad, tak přijďte prozkoumat zelené plíce Brna tak, jak je neznáte. O tomto víkendu totiž otevírají brány míst, která běžně zůstávají skrytá za vysokými zdmi a ploty. Čekají vás samozřejmě ikonické zahrady slavných vild Arnoldovy, Lefber nebo Tugendhat, oceněný evropský unikát zahrad pěti elementů i útulné komunitní prostory. No a v Brně máme opět také jedno unikum, Brno Brass Fest. Je to jediný žestový festival mezinárodního přesahu v České republice a koná se v Brně až do 15. června. Festival se specializuje na žestovou hudbu a veškerý program se koná právě v Brně. Koná se na několika místech města Brna, na Biskupském dvoře, ve vozovně Pisárky, na Moravském náměstí anebo na nádvoří hradu Špilberk. No a pokud byste chtěli něco trošku víc ulítlého, tak i taková je tady možnost. Lužánecké

0: Pracoviště Legato v Kohoutovicích vás totiž zve na Mezinárodní festival mladého cirkusu Fresh Manéž. Své umění předvedou artisti z Brna, z cirkusu Legrando a z dalších českých měst, ze Slovenska, taky Německa nebo Rakouska. Tak stačí si vybrat a vyrazit.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Kelly Rowland a David Guetta When Love Takes jsou ve chvíli před 15. hodinou na Krokodýlu. Janča Houbová s vámi, krásné sobotní odpoledne a teď už taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, v Brně máme most Adama Bernaua, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 15. hodině Miley Cyrus. Tomu taky 90. a French Affair. A z českých hitů Divokej byla Tsunami. Za půl minuty tu máme 15. hodinu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A jak to bude vypadat s počasím, tak aktuálně polojasno a teploty v Brně a na celé jižní Moravě okolo 24 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat, přehánky ustávat, noc potom bude jasná s teplotami okolo 12. A jak to bude vypadat v neděli, tak podle meteorologů ráno bude převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přehánkami. Denní maxima 19 až 22 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silniční most, který drží v Bráfově ulici v Žabovřeskách těleso velkého městského okruhu, nese od včerejška jméno Adama Bernaua. Fiktivní držitel Nobelovy ceny z roku 2034, který byl jednou z hlavních postav televizního seriálu Návštěvníci, měl dosud na mostě pouze pamětní desku. Na stěně mostu seriál a jeho hrdiny připomíná mural street artového umělce Olivera Hellera. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice musela být uzavřena v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně, tedy asi 140 tisíc korun, zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o chystaných změnách v ozbrojených silách země. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají až 150 tisíc hřiven měsíčně. Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do Ameriky si v podvečer zatrénoval.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také zdravím na silnice na příjezdu do Brna od Pohořelic u Modřic stojí na vozovce odstavený kamion a blokuje jeden jízdní pruh. A ještě jedna nepříjemnost, D2 12. kilometr ve směru na Brno, tady je hlášeno poruchané vozidlo, zdržení a průjezdce s zvýšenou opatrností, tak s tím počítejte, dávejte na sebe pozor a v pořádku doražte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A co nás na Krokodýlu čeká po 15. hodině, tak třeba lekce brněnského hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček.
1: Ale jak se vyňá z kroksly? Komite, co to znamená, když je někdo fest kosly?
0: No tak na to se podíváme už za malou chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak to byla pohodička od Frenchy Fera, teď už také Brněnské Hantec, lekce brněnské řeči se specialistou Honzou Žankem Hlaváčkem. Žany, vítej.
2: Zdáli, jak jsi měla skroxlý. Gomile, co to znamená, když je někdo festkosli?
1: Tak na to jsme se ptali vás, co to znamená.
3: Hodně drinklej.
4: Pěkně nažeranej.
5: Je vylité jak váza.
1: No tak docela přesný.
2: Když je někdo festkosli, tak je značně společenský unaven, neboli hodně opilý. Tak to s tím chlastým dneska nepřeháníte. Ať dnes jste koslí a mějte betelý den.
1: No nevím, jak to dneska půjde, když je sobota, zítra je pro mnohé volno, jinak tolik Žanek Hlaváček a Brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
6: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
11: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: Sasha, I feel lonely. No a jak jistě víte, krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony. Tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem Ivan Hostač, jsem ředitelem základní školy na Masarykově náměstí ve Chlapanicích. Omezení mobilních telefonů máme pouze na prvním stupni. S tím, že děti samozřejmě pokud potřebují tento mobilní telefon o přestávce použít, tak mohou s dovolením paní učitelky nebo paní asistentky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A teď už jdeme také soutěžit a je to soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku Krokodýla, aktuálně 105 600 korun. No a tohle je zvuk, o který hrajeme. Takže pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte právě teď. Teď je vaše chvíle, 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Madonna, teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 105 600 korun, obří bank. No a v tuto chvíli také na lince první a nejrychlejší volající. Halo, halo.
2: Ano, dobrý den, zdravím, tady Inge.
1: Inge, já vás taky zdravím. Připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A váš tip za 105 600 korun je prosím jaký?
2: Zkusím výměnu náhradní hlavice u Gillette strojku.

0: Nevím, jestli pánskej, dámskej, asi jedno.
1: Dobře, já typu rozumím, arbitr taky. Ovšem teď jde o to, jestli je typ správný. Mm-hmm. Tak pojďme na to, pojďme. Inge, je mi líto, správný typ to není, bohužel.
0: Nic se neděje, přeji krásný den.
1: Vám taky, naschledanou. Krokodýláce, vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hikoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz
1: Rádio Krokodýl.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rok 99, Vítas a Teenage Dirtbag. Chvíli před 16. hodinou aktuální zprávy s Peťou, o čem budou.
1: Přeji hezký den, tento víkend je také víkendem otevřených zahrad, i o tom už za chvilku.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 16. hodině a Víči. Chumba Wamba. A taky Amerika. 16. hodina je tady.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A jdeme se také rychle podívat na počasí. Polojasno a teploty v Brně a na celé jižní Moravě okolo 24 stupňů. Večer a noc mají být jasné s teplotami okolo 12. No a jak to bude vypadat v neděli? Tak podle meteorologů bude ráno převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. Denní maxima mezi 19 až 22 stupni.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zahrady zámků, klášterů i škol, ale také soukromé zahrady a farmy se tento víkend otevřely veřejnosti. K vidění při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. V Brně si můžete zajít například do zahrady Arnoldovy vily nebo do komunitní zahrady v Židenicích. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku na výjezdu z Ochozu u Brna směrem na Březinu došlo ke střetu osobního auta s motorkou a blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě probíhají vyprošťovací práce, tak tam počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 16. hodina je tady, krokodýláci, no a za malou chvíli už můj kolega Jirka Wiener, který tady s vámi bude i od 18. hodiny, kdy společně odpálíte hitparádu Krokodýla, top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu a pro tento týden. Tak si moc užívejte sobotní odpoledne a buďte s námi, buďte s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Klasika Rádia Krokodýl.
1: A teď už naši nejmenší posluchači. Dneska jsme ve školce v Žedenicích a ptáme se, proč drží ženy diety?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby ta rečka nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to schubne, to břicho.
7: Protože jel jenom polívku, proto hubnou.
1: Proč drží ženy diety? Na to jsme se ptali ve školce v Židenicích našich nejmenších posluchačů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
10: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
9: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
11: Rádio Krokodýl.
12: Za kolik bereš?
13: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
12: A proč ještě nejezdíš elektricky?
14: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
15: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
16: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
17: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
18: Už brzy Tiki Taka Live.
19: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
18: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
19: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Mojmír Slař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná, a proto jsem požádal rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
1: Chtěl bych poděkovat rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: bude bez toho H.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: A teď už vyrážíme do brněnské zoologické zahrady. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Možná jste si mysleli, že jsme s mláděty skončili. Není tomu tak. Radujeme se nově z mláděte u klokanů bažiných, pekariů a nově také u vlků arktických. Obrovskou radost nám ale samozřejmě dělá i šestice mláďat u manulů, které jsme naposledy odchovali před 8 lety. A když jsme u těch radostí, tak nesmím opomenout zmínit naše nové 2 lední medvědice, které se krásně zabydlují v rozšířeném a zrekonstruovaném výběhu ve spodní části zoologické zahrady, kde mimo jiné naše samice Kora odchovala všech 5 svých medvíďat. Určitě se na ně zajděte podívat a užijte si i znovu otevření návštěvnické trasy, která vám umožní projít celou zoo bez zbytečných slepých uliček. Cesta se otevírá 13. června v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi. Prázdniny se už blíží a rovnou nalákám i na zvýhodněné vstupné pro děti v pátek 26. června, kdy budou mít vstup za 10 korun. Prodlouží se nám také otevírací doba o hodinu do 19. hodiny odpolední a od 15. června se můžete těšit na nový program u komentovaných krmení a setkání. Je toho zkrátka spousta. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6, pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, jezdí zoovláček a otevřený i sezónní vstup. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Pozdrav do Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
4: Nazdar rockeři, festival Vesuv se blíží s jedinečným line.

0: ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.besuv.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník sevilský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Romantickou tragikomedii Cyrano uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20 hodin. Drama Hana nabízí Mahenovo divadlo v 18 hodin a operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
3: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
4: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
8: I po 17. hodině hit za hitem Maroon 5. Dáme si Ace of Base. A budou kabáti huby magický.
9: Už je to nejmín 200 let.
8: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 5. odpolední.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
8: V neděli čekáme na Jižní Moravě polojasnou oblohu, teploty budou pouze kolem 19 stupňů Celsia.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: Dneska počítejte s komplikacemi v okolí Nových Sadů, tam se jel dneska taky, jela spanilá jízda tahačů a navíc pozor kolem brněnského výstaviště, kde probíhá transport show. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi za mikrofonem, no a za okamžik se podíváme za našimi nejmenšími posluchači. Vyrazíme do školky v Řečkovicích.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V kapucínských zahradách pod Petrovem v úterý strážníci oslovili úplně nahého muže, který přerovnával oblečení na zemi i na lavičkách. Další svršky hořely ve stavebním kolečku a muž vysvětlil, že mu některé kusy byly malé nebo se mu nelíbily, a tak je zapálil. V přítomnosti hlídky se oblékl, ta plameny uhasila a padesátníka čeká správní řízení. Dva muže jdoucí do práce napadl ve čtvrtek brzy ráno v Řečkovicích agresivní kolem jdoucí. Nejprve jim nadával, potom na jednoho zaútočil pěstí. K jeho smůle to byli naši strážníci v civilu, a tak proti němu rychle zasáhli a brzy ho přijela spoutat uniformovaná hlídka. Hrozí mu vězení. A úspěšné byly hlídky městské policie i v noci na pátek. Velmi rychle dopadli v Plotní ulici muže, kterého výstižně popsala 29-letá žena. V Benešově ulici jí prý okradl o mobilní telefon a údajně jí dokonce kopl. Také on je podezřelý trestného činu. Přeji příjemně prožitý víkend a pohodový poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Krokodýlí zvuky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, mítovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
13: Je dobré mít se na koho spolehnout.
14: vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Tak co, krokodýlánci, jak byste naložili se 105 tisíci? To je přesně bank našich krokodýlích zvuků. Dneska budeme ještě soutěžit, no a peníze, které dostanete, jak s nimi naložíte, půjde na vás. Tak nás poslouchejte a uhodněte záhadný zvuk.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: právě s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
4: Rádio Krokodýl, 99. It's my... Každý den po 9:00 vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99 na Rádiu Krokodýl.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.

0: Tu krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda Top 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Hitparáda rádia Krokodýl.
2: Je to tady krokodýláci, hitparáda Top 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní podvečer, pro někoho už večer, ať už sedíte pod pergolou, nebo jste dorazili z výletu, možná jste v sobotu takhle v práci, my vám k tomu hrajeme. To nejlepší, vyhlasujete a my podle toho hrajeme na www.krokodil.cz, sekce hitparáda. Tohle jsou největší hity, kterými žijete právě teď v Brně na celé jižní Moravě. Tady je Miley Cyrus.
0: Hitparáda rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na Krokodýlo Kamarád Be Mine posloucháte hitparádu Top 50. Teď je hudební tip a oblíbená písnička posluchačky Markétky z Blanska. Tak do Blanska posíláme hit Ordinary právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Tady je Krokou díl, tady je Hitparáda, teď si tak trošku zapískáme s Milky a Davidem Gettou.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: David Guetta, Milk je hudební tip taky posluchačky Veroniky, která poslouchá v Řečkovicích. Tak jaký máte hudební tip? Napište mi ho na studio@krokodil.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 40.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Na krokodýlu Ava Max, no a pozdravíme taky Dominika, který poslouchá v Boskovicích na 91,9 FM. Díky, že jste s námi. I pro vás hudební tip od Bruno Marse.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Tohle je pohodový Bruno Mars. Posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50. No a jak mi tady píše Mirka, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM, tak ta by chtěla Marka Embra. Máme ho tady v hitparádě právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Na kroku dílu Leonie máme pozdravit taky do Znojma, kde nás ve velkém posloucháte, třeba i na přehradu místní, do okolí Die. Také díky, že jste s námi, Xndl X Puberťák i pro vás.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
1: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
2: Na Krokodýlo partička Jelen všude zdejší. Posloucháte Krokodýla, no a teď pozdravíme taky do okolí Břeclavy, kde nás posloucháte na 99,1 FM. Díky, že jste s námi.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: kroků díl, tohle byl Ed Sheeran, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer na celé Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Tady všude můžete hlasovat do Hit Parády, vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Hlasujete na www.krokodil.cz.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl.

0: Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hit číslo 33.
5: Barko! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko! Volejte 800 193 193.

0: Na kroku díl Klok, tohle hitparáda Top 50. Díky, že jste s námi, no a teď si dáme, trošku si zakouzníme s Lady Gagou a Abrakadabra.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 32.

0: Na kroku díl Tereza Mašková, taky Marek Lambora, posloucháte Hitparádu, Náš příběh, ano, tak se to jmenuje. Teď otvírá 30 největších hitů a tady je DJ, který se říká Cyril.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Na kroku dílo David Guetta, Alphaville, Ava Max, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka. No a před námi novinková Bebe Rexha a Faithless na kroku dílu právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl.

0: roky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Tohle je Krokodýl, tohle hitparáda Top 50, no jak mi tady píše posluchač Petr, který nás poslouchá přímo v Břeclavi na 99,1 FM, tak máme zahrát Marka Ztraceného. I toho tady máme v hitparádě.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: na krokodýlo, další hit třeba i do auta, jak mi tady píše Věrka, která nás poslouchá na dálnici D2, taky pro vás Coldplay hity třeba i na cestu domů.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na kroku dílo Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte hitparádu Top 50, no a teď si dáme Pink, se kterou si tak trošku zaběháme.
1: Místo 22.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platýniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Na krokodýlo Pink Runaway pro všechny Ivetky, protože ty nás poslouchají ve velkém i ve Znojmě. Tak zdravíme do Znojma, díky, že jste s námi. Krokodýl.
12: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: Tohle je úplně novinková Amy McDonald, posloucháte Krokodýla. No a pozdravíme taky třeba do Řečkovic, tam poslouchá Kamča, tak i pro Kamču z Krokodýla další hit.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Tohle byl Jirka a jen tak band Láska za halíř. No a před námi hitovka Pride.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: K roku díl tohle hit paráda top 50. No a máme pozdravit taky Toma, který nás poslouchá v Blansku. Co by taxikář, tak pro všechny taxikáře hrajeme z krokodýla.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 15.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Na kroku dílu se nám ozvali taky záchranáři. Pepča poslouchá ve Vyškově, tak zdravíme všechny záchranky. Vy, co jezdíte pod vlivem krokodýla, jsme za to rádi. No a posíláme Coldplay.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Tohle byly Coldplay na Krokodýl, no a před námi novinková Jennifer Lopez a David Guetta. Tohle se moc povedlo, pojďte si to vychutnat. Na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Poetika Půlnoc, no půlnoc je ještě daleko, to Late Parade kroku díla TOP 50. Největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu, tady je Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: nekrokodýl Taylor Swift, hitparáda TOP 50. No a teď 10 největších hitů tohoto týdne, tak jak jste si to odhlasovali, na www.krokodil.cz.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: Krokodýl, hitparáda TOP 50, já jsem Jirka, no a další David Guetta, tedy svým sem, tohle se povedlo. Nechte si chutnat hit Gone, Gone, Gone.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Tak co, krokodýláci, taky jste si zaskákali. David Guetta, Gone Gone Gone, posloucháte Hit Parádu TOP 50. No a teď něco, co z našeho vysílání už moc dobře znáte.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Krokodýl Mira poslouchá přímo v Líšni, taky do Líšně zdravíme. Hit Sweet Caroline. Krokodýl, hlasujete na www.krokodil.cz, vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6.

Na Krokodýlo Naked posloucháte hitparádu Top 50, no a teď pět největších hitů tohoto týdne. Začínáme, tady je Teddy Swims, Bad Dreams. Hitparáda.

0: ne krokodýl Bad Dreams, tak máte, doufám, spíš Good Dreams. To vám přejeme z krokodýla. Nechte si chutnat 4. místo, Krištof.
1: Rádio Krokodýl, 4. místo.

0: Na Krokodýlu titulní písnička z filmu Gump 2, Krištof, život je krásný. Ano? A teď třetí místo. Huntrix Golden.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. Místo druhé. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj.

Kroku díla na druhém místě Eva Farná Miraj. Posloucháte Hit Parádu Top 50, no a teď jednička pro tento týden. Váš největší hit, kterým žijete v Brně na Jižní Moravě, Baby Goodbye.

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brněnská Benešova ulice bude až do října rozkopaná, auta pojedou po chodníku a velmi to zkomplikuje samozřejmě dopravu. V Benešově ulici tady u nás v Brně začala přestavba parovodu na horkovod. Jižní pruh poblíž autobusovému nádraží stavbaři uzavřou a auta budou jezdit po chodníku. Pro chodce vznikne ochranný koridor. A tak opatrně v tomto místě, pokud můžete, raději se ho vyhnout. Teď jdeme za dalšími hity. Šťastnou a pohodovou cestu ale přejeme všem řidičkám a řidičům.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Velkou radost mají v brněnské zoo a vy taky budete mít, pokud tam vyrazíte. A další důvod k té radosti je, že v brněnské zoo se narodilo 6 malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po 8 letech. S trochou štěstí je už návštěvníci budou moci vidět v expozici a pokud tedy vyrazíte, tak pohledem je okouknete. Těšte se na ně i na ostatní zvířátka, které mají samozřejmě brněnské zoo. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.